0: über Trottoir- und Fahrbahn jagte, alle Augenblicke die Richtung wechselnd, wie in einem Wirbelwind der Lärm. Carlo aber lehnte froh in den Arm, den Herr Bolunde um ihn gelegt hatte. Und wenn er auch wegen einer beginnenden Schläfrigkeit nicht mehr alles, was Herr Bolunde sagte, fehlerlos auffasste, so raffte er sich doch von Zeit zu Zeit auf, um festzustellen, ob Herr Bolunde seine Schläfrigkeit bemerke. Denn das wollte er um jeden Preis vermieden wissen.
1: Rumunský prezident Nikos Ordan učetvrt nominoval za premiéra predsedu mimo parlamentnej partie ľudového ruchu Evgena Tomaka. Vín je tak samo poslancom Európskeho parlamentu a prezidentovom radnekom, informuje o tom agentúra AFP i Ager Press. Keďže partie medzi sobou nedokážuca doby si dovatý jeden možlivým riešením je premiér, ktorý je nezáležný od partie v parlamente a ktorý dokáže úspešno vesti Rumúniou nápriamom, ktorý sobí želať rumúnsky národ. To značiť prozapadnú pozíciu, to značiť utrmovaná finančná stabilitu, povie Dan Tomak, je prihotovlený zaproponovati techničnú vládu, ne političnú. V minulosti dlhodobo zanimal sa voprosami rumunskoj diaspory i odnosenami s Moldaviou. Vincám pochodeť z ukrajinskoj časti Besarabii a do Rumunii prešol jak mladý študent v rámkach štipendijného programu pro etničných Rumunii, žijúčich mimo Rumunii. Dezignovaný premiér musí do 10 dní od nominácií zostaviti vládu a zdobiti dovieru v parlamenti. Obedvi jeho komor, poslanecká sejmovňa i senát budú o propozíciách jednati na spoločným zasedaniu a vláde musieť vosloviti podporu nadpolovečná väčšina poslancov i senátoriv. Rumunský parlament počiatkom maja voslovil nedovieru vláde premiéra Ilieho Boloja na propozíciu na voslovenie nedovier liberálnomu premiérovi. Iniciovali deputáte zo sociálno-demokratičnej partie Rumunii i nacionalističných ruchov Sojus pro sojedinenie Rumunii a Rumunia na prvom mieste. Sociálno-demokratičná partia Rumunii tvrdila, že chce dosiahnuť principiálnu zmenu spôsoby riadenia krajiny, ktorú požaduje podľa nich väčšina, že tedy v Rumunii tak budeme vidieť v najbližších dňoch. Poprvé, či sa podariť prezidentovomu kandidátovi na premiéra vojednať podporu v parlamente i v senáte, to znamená, že či zdobude dôveru. No a potom v hlavnoci bude dokázať vesti vládu tak, že dospravde už to tá vláda nemala ďalšie problémy a po nejakým čase znova nebola odklikovaná. Keďže Rumunia dospravde od tých voborí v 2025 roci je v skladni političnej krízy.

šandár prukľáti. Znali neverško naňáty, že bylým snúči guľáty, staroste dívku cilováty.